0: Dobrý večer, vážení posluchači Rádia Zahradní republika. Nyní máte možnost přispět svým osobním originálním veršem do nekonečné básní příče.
1: What do you hear?
0: Co right právě now, teď slyšíte?
1: Right here,
0: tady,
1: there, there,
0: tam,
1: up there,
0: tady,
1: there,
0: tady,
1: opposite you, there, wherever you are sitting.
0: To, tady, šíte,
1: what
0: tady,
1: do you feel about
0: působí?
1: What you are hearing? What effect
0: tady,
1: is it having
0: co
1: on you? Are you annoyed, hungry, horny, sleepy, or peaceful?
0: Whatever you feel or hear, all is welcome in the great poem! Jednoduše, napište váš vlastní verš do textové zprávy.
1: Or phone and dictate to +420 704 164 163 509 or email firstdadler@gmail.com. That is firstdadler @gmail.com. And then come to the conferenza and hear your line. Yes, your own line performed by First Dadler.
0: A nyní následuje reportáž ze zahrady citů.
2: Gardens, the gardens,
3: the garden of
2: All of them are working on the same thing, some consciously with understanding. Some without

0: den. Já jsem se nechtěl zeptat, protože já se hrozně zajímám. Jestli měříte hluk, nebo co jako měříte, nebo co posloucháte.
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuji, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. Dobrý. Dík. Ale tak pak už to je.
2: Ticho, to nerůst, paní.
0: Ne, ne, slyší je nás, co si říká.
3: Že máš narozeniny? Má narozeniny. Jo, ještě jak to mám v hlavě, to je...

0: Fleška a Red Bull. Jo. Je tam líst?
1: Ale veď. Ale, drž mě chytně za nohy a já tam skočím.
0: Tak tam skoč, pojď. Ne,
2: ty vole. Běž. Nerušte.
1: Ale jo, já to udělám. Ne, to bych mohl zlomit. Ale, ty.
0: Máš víc, ne? Takže to je úplně.
1: Ne.
0: Tam je to. Tykej, aby to vyšlo, víš. Počkej, teď to je akorát.
2: Já vím. Máš konvice, repráci.
0: Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. J
2: Já jsem se zeptal.